zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Faktor.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jaký sval to zemí otáčí?

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
1: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ani v sobotu nebude na Foodfestu v Želči u Tábora nuda. Dneska na 4 pódiích vystoupí třeba Dimitri, Panoptiko, Valda Gang, Láďa Křížek s Craysonem, Morčata na útěku nebo Ečka. Připravená je i DJ Stage, program pro děti a gastrozóna. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčí.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle

0: Měle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
2: Dobré ráno.
0: Krásné ráno.
2: Šváme Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože startuje víkend z éteru Hit Rádia. Jsme tady s vámi, pozitivní nálada, energie, trošku ulevela, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát? A nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi a já vám posílám třeba Evu Farnou a měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
1: Hit Radio Faktor.

0: Hezké dobré ráno. Chodí nám tady spousty zpráv. Děkujeme, klidně pište dál, kdo vstáváte s námi, co pak děláte, jestli jdete do roboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte. A nebo třeba někdo z vás jdete prvé spinkat pro pařené noci, protančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky, protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou. A často prý ale jezdíme jen na týdenní, což je podle expertů málo. Tak prosím vás, já nejezdím na žádnou. Ještě je jsem to. Nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce ještě horší. Takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme, 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už. Já už jako, ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když seš na nějakým fakt hezkým místě,
0: ano.
1: Tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, já chci na dovolenou. Takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mně se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko. Sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portorož, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super, pak ta cesta domů teda je trošku náročnější,
1: právě.
0: Ale miluju to, takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka, The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Nínka, hezké dobré ranko!

0: Slunce zabalené do 3 minut, super high Anika, following the sun. S vámi Hit Radio, 2 minutky po čtvrt na 8, krásné dobré ráno. Sobota 18.17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni, kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců. Kdyby jsme mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti, že
0: to jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července, vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18. 17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže skvělý herec Vin Diesel, 59 let dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší, a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firmanazajitki.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Follow your fire. Hezké dobré ráno, 7:58. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komáru znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hmyzem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3-hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale leda jaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si převleč to pyžamo, Filipe.

0: tak všechno mám.
1: Blízko poetika, taky Leáš s Filipem, co chtěla říct s Davidem, nevím proč. Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno. Tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr Lago di Garda. Už se nemůžu dočkat, přeji vám krásný den Ivča. Nebo tady Jirka, ahoj Leonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinout si, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
2: Ale 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, to jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní, to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte, ať máte návrat.
1: Říká
2: bez problému.
1: Doktor Filip Lejček.
2: Přesně.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
3: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.

0: on air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné sobotní ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý tzv. Dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali

0: 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 79,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V Třeboni vrcholí slavnosti Jakuba Krčína, čekají nás šermíři, dobová muzika, řemeslný tracha, večer i tradiční průvod k rybníku Svět zakončený ohňostrojem. To v Horní Plané pokračuje markécká pouť s koncerty, jarmarkem, atrakcemi i programem pro děti. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné dobré ráno.
0: Krásné ráno.
3: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři anebo kočkaři?
0: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
3: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy. Tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777937777 a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.
2: Hit Radio Faktor.

0: In My Head, Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád ty pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě nějak to chování ti nesedí.
0: Ne.
1: Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. I vlastně moje kamarádka má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle si sednou.
1: Ale spolu musí být opravdu dlouho, protože naše kočička, třeba když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. Ahojky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, nebo pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň, pořád koťata, taky jsem měla 23 koček, pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček, nebo tady Martina píše, ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Ty jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy. Já prostě jsem pejskař, vždycky pejskař budu. Já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť. Ale respektuju je samozřejmě, moje ségra má doma kočku, babička měla x koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí tady máme... kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.

0: Tak co, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestyďte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně. Jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafář, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.
2: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalily šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drak jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. A jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych si jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí někde.
2: Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Buďte ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte. Hezké ráno.

0: Dobré. Podle jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
1: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde se to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že jo?
0: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou, ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
1: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci anebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný, tím, že děláme na IČO a za každou tu práci dostaneme nějaký ten...
0: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Franto, co jsi to zas koupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední tři roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. Sedm řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkáním mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit pro hru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve 2. v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Děti se dneska užijí vodní mlýn v Hoslovicích, kde je čekají hasiči, armáda, hry, dílny i bojovka pana mlynáře. Archeo Skanzen v Trocnově ukáže, jak se vařilo a hodovalo ve středověku a večer

0: Se v Mladějovicích na Hřišti rozehraje bláznivá komedie Dokonalá svatba pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
3: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
2: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený, ale já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme v průběhu týdne, hodně srážek a teploty, tak kolem 22 stupňů.
1: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červenec, Hit Radio jede v plném proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky, protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher. Tak na co? A to si počkejte. Jo? Teď už muzika.
1: Hit Radio Faktor.

0: Krištof, půlnoční dřík, Dominika Ladia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriózní stížnosti na Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. A další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: Hezké dobré dopoledne, tak co? Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
3: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
2: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
5: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zvaš.
1: Pokáč solitér 9:30 je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
2: Haló, tady Regina, dobrý den.
1: Regino, ahoj, odkud voláme?
2: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
1: Z Dolního Benešova odkud?
2: No, Dolní Benešov u Hlučína.
1: Jo, u Hlučína, slyšíme trošku ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozrak nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volníčko nebo nějaká dovča?
2: No, dovča příští týden.
1: A kam jedeme?
2: Do Besky.
1: To je teda opravdu daleko.
2: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Tady Beskydy. Moravu, naši.
1: Beskydy jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
2: No, zrovna já dneska.
1: Ne, ne, opravdu. Na věk se neptáme, ano. Protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice ano. Dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
2: Malinká.
1: Malinká.
2: S rodinou.
1: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
2: Nemám právě vůbec nikoho.
1: Jak to?
2: No, oni přijdou až odpoledne.
1: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
2: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
1: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošlejeme, pošlejeme, ano, jsem chtěla říct,
3: to
1: pošleme.
3: To je nádherné slovo tady.
1: Pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
2: No, zkusíme.
1: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Mariah Carey, Without You. Taková romantická píseň. Chceme, nebudeme dál?
2: Ale může být.
1: Fakt?
2: Mám, jo.
1: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
2: Tak jo, tak jdem dál, budem soutěžit.
1: Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
3: Chudák Mariah teda.
1: Tak Mariah, zamáváme a jdeme točit. You too, with or without you.
2: No.
1: No.
2: A tak do třetice.
1: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti You too, že? Nebo Mariah Carey?
2: No, možná právě prostřední, ano.
1: Tak uděláme výjimku všech výjimek, Filipe.
3: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, taky... rozumíš, jak tomu vaření prostě.
1: Že jo, a
3: nevím,
1: ještě
3: co tam teda,
1: s tebou
3: děláte.
1: Nebo bez tebe, to znamená with or without
3: tak,
1: you, takže...
3: To se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
2: No,
1: ne, je to takový narozeninový dárek pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější a my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe a hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
2: Děkuju moc.
3: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše krédo tady na Hit Radio. kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak si to snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
1: A takže jsme rádi, že máme takový posluchače.
3: Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
1: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera Firma na zážitky. Můžeš se podívat na web firmanazážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolino, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat, pokud budeš chtít, ale myslím si, že by si mohla dopřát i takovou tu sebelásku, jak se říká, to hýčkání nikdy není dost. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. A samozřejmě song U2 With or Without You posíláme pro tebe, celou tvoji rodinu a ještě jednou krásné narozeniny.
2: Děkuji moc.
1: Měj se krásně. Ahoj.
2: No, ahoj.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu. Tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz. A taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z éteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Faktor.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu a 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilu i další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákona

0: Regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Čtveřice českých tenistek v čele se 21. hráčkou světa Marií Bouskovou si těsně před startem domácího turnaje Live Sport Prague Open zkusila netradiční výzvu. Během včerejšího odpoledne si zahrála 4 hry na palubě výletní lodě. Odpalila z ní také několik míčků turistům na Karlově mostě. Bousková, která si už vloni vyzkoušela debl na střeše obchodního domu, to v rozhovoru s novináři označila za další krásný zážitek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ani v sobotu nebude na Foodfestu v Želči u Tábora nuda. Dneska na 4 pódiích vystoupí třeba Dimitri, Panoptiko, Valda Gang, Láďa Křížek s Krejsonem, Morčata na útěku nebo Ečka. Připravená je i DJ Stage, program pro děti a gastrozóna. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky a večer ojediněle také bousky. Odpolední maxima 28 v Čechách a až 30 stupňů Celsia na Moravě.
3: Dneska nejsme v práci.
4: Dneska nejsme ve škole.
3: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
5: Krásné, dobré sobotní dopoledne, 6 minutek po 10. Doufám, že se máte krásně a skládáte básně. Ne, to se jenom tak říká. Od básní je tady kolega Filip Lejček, ten občas něco složí. Každopádně spousty skvělých hitů. Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si. A nebo teď jsme se s Fildou rozhodli, že posíláme song my vám. Pro vás všechny naše věrné posluchače a taky naše kamarády. I'll be there for you právě teď.
3: Hit Radio Faktor.

0: Eva Farná, Miraj, hezké dobré dopoledne. Taky máte pořád hruzu z toho, že jste před odjezdem na dovču nevypnuli třeba žehličku nebo nezavřeli garáž, balkon, okno, cokoliv. Tak nejste sami, protože průšvihu tohoto typu se bojí 2 ze 3. Průměrný člověk zkontroluje při odjezdu na dovolenou byt nebo dům minimálně 3x, ne-li 4x se tady Filip usmívá. A říká se tomu taková vynucená kontrola a já si myslím, že tohle jsme minimálně aspoň jednou za život zažil každý z nás a postihuje i lidi, kteří netrpí úzkostmi, jo, podotýkám. Třeba, já nevím, mi tady kamarád nedávno vyprávěl, protože jsme se o tom zrovna bavili, že jsme jeli někam pryč, že jeho ex ho donutila jednou vrátit se 150 kilometrů, aby zkontrolovali, že tu žehličku opravdu uklidila, že to vypla z té zásuvky. Uklidila. Takže si v klídku znova prostě odjeli, že jo, 150 kilometrů tam, 150 kilometrů zpátky, ale zapomněli na to, že nechali otevřené balkonové dveře.
1: No hele, za mě jednoduché řešení, pořídit se vlastně jako domů na tohleto kameru. Se můžeš prostě podívat, víš, zavřeli jsme to tohle, pak ji zase vypnout, protože já ty kamery doma moc neschvaluju, přeci jenom se furt může jeden na druhého dívat, co tam dělá, to se mi nelíbí, ale v případě dovolený se prostě můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou, jsem říkal,
0: já taky.
1: Vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ano, že nezamknu sporák, je, ano, tam pánvička, kočka. Dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
0: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem. Jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to, a nebo ne, a svítím, nesvítím, dejte vědět. 777-937-777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: Hezké dobré dopoledne, každopádně důležitá věc, protože zítra, holky, my se můžeme radovat, protože našim chlapům končí mistrovství světa ve fotbale. No, ale to už nebudou žádný výmluvy, víš?
1: No ale já vám teď řekne, kdo hraje finále zítra, že jo?
0: Argentina?
1: No a?
0: Protože tam hraje Messi.
1: No a?
0: A nevím.
1: No neví. Tak já vám to připomenu. Už dneska se hraje od 23 hodin Francie, Anglie, zápas o třetí místo. Může to znít prestižně, ale týmy vlastně ten zápas ani moc hrát nechtějí. Možná nenastoupí plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavé, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
0: Kolik?
1: Viděl jsem včera nějakého Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, prej jeho manželka asi vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
0: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.
2: Koberce, tábor, Měšice.
3: Nyní koberce, nábytek, Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek.
3: A matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce, tábor, Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com/kariéra.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrá, Lady Gaga, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl, opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl. Jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Každý nad tím přemýšlel chvíli.
0: Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty jsi maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou kaš na mě.
1: Já bych ji chytil holýma rukama. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. A nebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: přepočítávám trasu.
1: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
0: Nejedete na STK Vodňany.
2: Cože?
0: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis Štýl.
6: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
8: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřová panenská svíčková. 1 kg za 159,90. Mléko Madeta trvanlivé polotučné. 1 litr za 7,90. Ryze České Terno.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralé.

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kjótem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se oklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na třetí medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve druhý bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: V Třeboni vrcholí slavnosti Jakuba Krčína, čekají nás šermíři, dobová muzika, řemeslný tracha, večer i tradiční průvod k rybníku Svět zakončený ohňostrojem. To v Horní Plané pokračuje Markécká pouť s koncerty, jarmarkem, atrakcemi i programem pro děti. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima a hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.
0: Hit Rádio. Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
4: Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. Takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty, dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajem, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
0: Hit Radio Faktor.

0: Maroon 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Péťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší. My se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, ale ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru. No a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe. Fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlasovém autě. A samozřejmě přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle sok je pro, song je pro vás, protože sok, ty sok v lásce, ale song
1: je ponožka,
0: pro vás.
1: Jo, sok.
0: Ty buď sticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay, 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo. Tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím, zahraj cokoliv od Marka Ztraceného. Těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Hej, hoppa! Tak přesně tohle si dáme za moment. Marek Ztracený, dvě láhve vína, taky Poetika a nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pokud chcete volat, volejte právě teď 800 937 937, hit na přání k vaření jenom podle vás. Volejte. 800 937 937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amorós je Absolutely Everybody z éteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo, Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady. Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem si to byl
0: předpoklad, děkuji. Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme nahoru, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale Gabriel je strašně krásné jméno, já žádného Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě srandu teď.
1: No neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda. Ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD Ronaldo Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady. Já vím, že to je Ronald.
0: Ano.
2: Ale kdyby to bylo prostě jako Gabriel Ronaldo.
0: Novej ty brďo, kluci, víš? Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Jo. Teď jsme vás tady nominovali.
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady si nás požaduje.
0: Koho? Česky na mě.
1: Uslyšeno.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To si myslím, nebudeme mít.
0: Hele,
2: tak samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jiného.
1: Tak něco jiného, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali jste nám lepší den.
1: Nahoru. Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to
2: nejhorší. To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory?
0: No.
1: A mám rád hory? Ne, tak něco... Počkej, to je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží, tik-tak.
1: Dobře.
2: Ale tak hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět Radeček.
0: To je opět Radeček.
2: No, takže to můžeme dát, já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahoru, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel je neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču. Ahoj.
1: Čau.

0: Za 2 minutky 11:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rosé, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou party oslavu narozenin. Apaté budeme grilovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem. Filipe, pomoc! Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, nikdy v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do 3 vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí, když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazají nějakou přihrávku a nikdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit 100%.
0: To je
1: takže my ti to samozřejmě promineme a pust tam nějakou tu muziku, ať,
0: ať je dobrá nálada,
1: ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
2: Nejedete na STK Vodňany.
3: Cože?
2: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
5: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
6: A co bys rád dělal?
5: Zašíval se ve skladu.
6: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
3: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Franto, co jsi to zaskoupil?
1: Zavařovací hrnec!
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák!
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a

0: www.hauser.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stránce prosadil ještě dvakrát. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Děti se dneska užijí vodní mlýn v Hoslovicích, kde je čekají hasiči, armáda, hry, dílny i bojovka pana mlynáře. Archeo Skanzen v Trocnově ukáže, jak se vařilo a hodovalo ve středověku a večer se v Mladějovicích na hřišti rozehraje bláznivá komedie Dokonalá svatba. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost. Ojediněle by dne přechodny také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout. Ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
1: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď, tak hezkou sobotu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Krásné sobotní odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchyně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: je to tak.
1: Ale takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, pojď. Tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho. Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíce plné stresu, psychické, fyzické přípravy, i když možná, holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu. Co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.
3: Max útočí na regál.
4: Parča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
8: A co bys rád dělal?
7: Zašíval se ve skladu.
8: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovního mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
9: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Hit Radio stále s vámi, krásnou sobotu. Polovina července za námi, je 18.7. Tak je čas na to, aby se zkazilo počasí na zbytek léta, ne? Po sobotě totiž zase přijde zima a bude tak trošku pršet, takže rozhodně pláštěnky, deštníky, když pojedete někam na výlet nebo na dovču, protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela, že jo? Zrovna když budeme mít dovolenou, já budu mít dovolenou nebo dovolenou, na 3-4 dny chci někam vypadnout, a že někteří z vás ji určitě máte o něco delší než já. Tak prosím vás, nenechme se rozhodit. Aspoň nebudeme muset zalévat kytičky, zahrádky. A nebojte, říjen má být krásný. Takové to babí léto.

0: Sobotní odpoledne v Proudu posloucháte Hitradio, s vámi stále Lea, ale je nejvyšší čas si říct naslyšenou. Já se s vámi loučím pro dnešní den, těším se zítra v 7 hodin ráno, pokud možno buďte s námi na značkách. Posílám ještě pár skvělých hitů a potom už si ten den užijte podle svých představ, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hitradia. Ahoj!
1: Hitradio Faktor.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis Štýl.
5: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte na silnici 22 u Cehnice na Strakonicku. Na vozovce je vylitý olej, klouže to, takže velmi opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Nejedete na STK Vodňany.
2: Cože?
1: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva linkové autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
9: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
8: Kromě toho také desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Palestinské vězně mají střežit krokodýly. Plánuje je k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti. O záměru informují izraelská média s tím, že vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. No a tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek.
0: A ještě se podíváme na počasí. Bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkou a nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23.
6: Hit Radio Faktor.
0: Faktoráci, čau, startuje sobotní odpoledne do 18. s vámi Simona a my začínáme hezky letně. Tady jsou Sunrise Avenue. Hit Radio.

13 hodin 11 minut ladíte Hit Radio Faktor a co nás dneska společně odpoledne čeká? Probereme spolu Mezinárodní den pojišťovacích nadšenců. Taky se s vámi podělím o příběh, který se mi stal na cestě vlakem z Prahy do Budějic. Můžu slíbit i cestování, taky vedro anebo Anthonyho Hopkinse. No a teď zpátky za hity. Nice to meet you a krasavec Miles Smith. Právě teď na Hit Radio Faktor.

0: Tak to byly Ariem na Hit Radio Faktor. Chvíli po čtvrt na dvě, vy jste s námi, s Hit Radiem Faktor. No a děti mají prázdniny, rodiče mají výdrž. Je teprve půlka července a už se pozná, kdo vlastně plánoval tu dovču a kdo jenom doufal, že to nějak dopadne. Takže držím palce oběma táborům. Za malou chvíli si na Hit Radio Faktor dáme Žijeme len raz, právě tu a právě teraz a Roberta Buriana, tak zůstaňte s námi.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
3: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
6: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
7: A co bys rád dělal?
6: Zašíval se ve skladu.
7: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
5: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Na Hit Radio Faktor Emily Sandé a my si teď dáme kulturní okénko. Kam vyrazit? Vorní mlýn v Hoslovicích si připravil na sobotu 18. července zábavný den pro děti. Až do 17. se můžou návštěvníci těšit na stanoviště armády České republiky a dobrovolných hasičů. Kreativní dílny, hry pro děti, králičí hop nebo bojovku pana mlynáře. Vydat se taky můžete v Písku za jeho českým zlatem. Výstava Terra Aurea v malých výstavních síních Práchyňského muzea představuje unikátní soubor 21 přírodních zlatých nuggetů z Vodňanska o celkové hmotnosti 237,3 gramu. Největší z nich váží 105. Výstava je otevřená denně od 9 do 18 hodin. No a co takhle festival? Vyrazte na Foodfest do Želče u Tábora. Sobotní program nabídne kapely Dimitri, Panoptiko, Valda Gang, Láďa Křížek a Crayzon, Morčata na útěku, Debustrol, Vilémčok a Bypass nebo EE. Chybět nebude ani DJ Stage, program pro děti, fotbalový turnaj a bohatá gastrozóna.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Hit Radio Faktor a Roxetti pecka Sleeping in my car. Zamýšlím se nad tím a myslím si, že jsem ještě nikdy nespala ve svém autě. Faktoráci, jiná věc. Víte, co udělá největší radost dospělým z dovolené? Ani ne tak moře, jako spíš věta snídaně je v ceně. Co si o tom myslíte? Napište mi na náš WhatsApp. Číslo je 724-883-596. Hit Radio.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjíkov.com sekce kariéra.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Faktor.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: the things that I've got.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte na silnici 165 v obci Křišťanov. Je tam nehoda motorkáře, vypadá to na vážná zranění, protože na místo vyráží všechny složky integrovaného záchranného systému. No a v Nové Peci na Prachaticku srazilo osobní auto cyklistu. Obě nehody se budou vyšetřovat minimálně do 15. hodiny, tak s tím počítejte. Buďte na sebe opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště, sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
9: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám.

0: Fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může nastoupit také ve středu obrany.
1: V Budějcích máme po dešti dusno, že by to chtělo ještě jeden vodní nášup. Jinak teplotně 24 stupňů, a to jak tady, tak v Krumlově i Strakonicích. Zítra po ránu jasno až polojasno, ale přes dopoledne se připravte na déšť. A fakt přijdou ty bouřky.
2: Hit Radio Faktor.
1: Pohodové odpoledne vám ze studia přeji. Máte po obědě, tak já mám pro vás hudební svačinu, protože tady je Dua Lipa.

kapela Kryštof s hitem Zůstaň tu se mnou. Myslíte si, faktoráci, že v 88 letech je pozdě začít novou kariéru? Tak Anthony Hopkins vzkazuje, že ani náhodou. Oscarem ověnčený herec teď vydává své vůbec první autorské hudební album. Přitom hudbu skládá už přes 60 let, jenom byla ve stínu herectví. No, takže až budete mít pocit, že už je na něco pozdě, vzpomeňte si na Hannibala Lectra. Ten si svůj hudební debut nechal opravdu uzrát. No a teď už na Hit Radio Factor Turn the Lights Off.

0: Dido. A máme 14 hodin, 17 minut s vámi Hit Radio Faktor a taky Simona. No, kam se chystáte na dovolenou? Mě čeká s mými dětmi daleká cesta k babičce na Slovensko. Cirka nějakých 5-6 hodin. A už úplně slyším ty moje miláčky, jak mi hlásí ze zadních sedaček. A kdy už tam budem? No, tak přesně po takových těch pětich minutách jízdy, jak si je tam usadíte a vy vyrážíte, jo? No, léto v autě je zkrátka, řekla bych, disciplína pro silný, trpělivý povahy. Tak se držte, rodičovstvo, držte se. Hit
1: Radio. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
8: Nejedete na STK Vodňany.
9: Cože?
8: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
6: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
10: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Tak teď byl Xindl X na dovolené, je přesně 14:30 a vyladíte Hit Radio Faktor. Představte si, že byste se 40 let ani jednou neusmáli. Já si to teda nedovedu představit, protože zrovna ve čtvrtek jsem chytla záchvat smíchu, který absolutně nešel zastavit. No, ale jedna Britka tvrdí, že se nesmála 40 let schválně. A to proto, aby neměla vrásky. Neusmála se prý ani při porodu. No tak já nevím, jak vy, ale já bych radši měla pár vrásek od smíchu, než 40 let výraz člověka, který mu právě zdražili máslo. Tak prosím vás, užijeme si ten hezký den, jo? Usmějte se pěkně na svět, život je krásnej a krásnej je taky den. S YouTube a Hit Radio Faktor. The heart is a blue.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, no a jestli máte pocit, že se venku nedá existovat, nejste sami. V tomhle počasí už člověk nepřemýšlí, co si obléct, přemýšlí, jestli vůbec má cenu se oblékat. Venku je šílený dusno a to jsem ze studia povystrčila jenom hlavu s rukou. Tak přežijte dnešek, hodně pijte a určitě pomůžou i další hity. Protože za chvíli na Hit Radio Faktor Příběh, Tiny a Rytmuse a budou taky Imagine Dragons. Hit Radio.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen jí musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech z důvodu překládky kamionu, který havaroval za Vimperkem, směr Strážný, bude ještě zhruba do 16 hodin zcela uzavřená silnice 1/4. Objízdní trasy pro nákladní dopravu povedou přes Prachatice a pro osobáky přes okolní obce. Tak s tím počítejte a dbejte pokynu policie. Šťastnou cestu vám přeju a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Důchodci se změny vzorce na výpočet zvyšující penzi prozatím nedočkají. Počítal s ní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Proti se ale postavilo ministerstvo financí, který projedná pouze navyšování penzí pracujícím důchodcům a starším seniorům. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířily, řekne jeho mluvčí Nikola Birklenová.
11: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
10: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli.

Ráno jasno až polojasno, postupně se ale začne zatahovat a přes poledne by měly dorazit na jih Čech bouřky. Teploty se zastaví na 22 stupních, na horách kolem 17. Hit Radio Faktor. Pohodové sobotní odpoledne, s vámi Simona a posílám krále popu. Užijte si Black or White.

Meduza z Good Boys na Hit Radio Faktor. Je 8 minut po 15. hodině a já se teď na chvilku vrátím domů. Jsem rodačka ze Slavonic a spousta lidí je zná hlavně díky nádhernému náměstí. Jenomže pár kilometrů za městem se skrývá místo, kde se zastavil čas. Zaniklá středověká vesnice Fafenšlak. Pokud vás baví historie, tak můžete se tam vydat s archeology na komentovanou prohlídku. Nejbližší termín je 22. července a potom ještě 5. srpna. Jenom pozor, místo je potřeba si dopředu zarezervovat.

0: Na Hit Radio Faktor Damiano David bude čtvrt na čtyři. Každý máme nějakou vášeň. Někdo miluje hory, někdo cestování a někdo pojistné smlouvy. Ano, i takoví lidé mají svůj svátek. Je sobota 18. července a dnes je den pojišťovacích nadšenců. Takže jestli znáte někoho, kdo si ve volném čase čte pojistné podmínky, nezapomeňte mu popřát. A už za chvíli právě pro vás ode mě letí Disturbed.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Blíží se půl čtvrtá na Hit Radio Faktor, Eva Farná a Miraj. Už v pátek 31. července a v sobotu 1. srpna ožije Hluboká nad Vltavou jedním z největších letních hudebních festivalů Hrady.cz. Těšit se můžete třeba na Miraj, Daniela Landu, Tomáše Kluse, MIG21, Vypsanou Fixu, Rytmuse, Harley, budou taky Rybičky 48 nebo Leny. A bude tam taky náš celý tým z Hitrádia Faktor. Těšíme se na vás!

0: Ladíte Hit Radio Faktor, to byly One Republic. Říká se, že láska je slepá, ale jeden muž v Indonésii teď možná dodá, že by občas potřeboval i brýle. 12 dní po svatbě totiž zjistil, že jeho manželka je ve skutečnosti muž. Policie navíc řeší podezření, že šlo o sňatek kvůli majetku. Takže moje rada k této problematice zní, než řeknete ano, ptejte se. Opravdu na všechno. Hit Radio.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na silnici 24 u Lužnice na Jindřichohradecku se stala nehoda dvou osobáků. Místo je průjezdné, ale se zvýšenou opatrností. Další nehoda dvou osobáků se stala na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou a do třetice Budíškovice, silnice 151, na zemi leží zraněný cyklista. Na místě je záchranka s policií. Buďte na sebe opatrní, přeju vám šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Franto, cos to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec!
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák!
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
6: A co bys rád dělal?
5: Zašíval se ve skladu.
6: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
7: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. Nezůstávají ale jen u procházek. Rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
10: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
9: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. No a česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios Athény. V 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve

16 hodin 8 minut jste s Hitrádiem Faktor. No a teď se s vámi musím podělit o story, která se mi stala s vláčkem. Jo, je to tak. Minulý týden jsem jela z Prahy do Českých Budějovic, jo. U Hluboký jsme zastavili, průvodčí oznámil poruchu a 40-minutové čekání. Pak přišel znovu a řekl, že si klidně můžeme vystoupit. Tak jsem poslušně vystoupila a za pár minut se zavřely dveře. Ten vlak zahoukal a odjel. Jako beze mě. Beze mě, jo, prosím vás. Naštěstí vedle stál jiný vlak do Budějovic a jeho průvodčí jenom teda nevěřícně kroutil hlavou, že tohle ještě nezažil. No, tak já jsem nakonec dojela, ale od té doby už chápu, proč se říká vlastně ujel mi vlak. Teď už si užijte Alexandru Sten, Mr. Sexobeat.

0: Minutu po čtvrt na pět ladíte Hit Radio Faktor a jestli si chcete takhle v pozdním odpoledni jet někam smočit nožky, tak hlásím, že většina jihočeských koupacích míst má podle hygieniků výbornou kvalitu vody. Takže bez obav si můžete užít třeba Lipno, Staňkovský rybník nebo Orlík na Radavě, a jenom pozor na Podolsko na Orlíku, tam voda kvůli sinicím vhodná není. Tak vyrazte se koupat a já vám mezi tím posílám poetiku už za chvíli.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně, je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Za 4 minuty půl páté tohle byl Hozier s hitem Too Sweet. Elektrokola jsou skvělý vynález, jenom je občas potřeba připomenout, že z vás fakt neudělají cyklistu Tour de France. Zjistilo se, že v Česku rychle přibývá nehod na elektrokolech a nejčastěji právě bourají seniori. Ona není zas taková legrace s nimi, jo? Je totiž těžší, zrychluje a i mě jako zkušenou cyklistku celkem překvapilo. Já bych nekupovala, ale vy, pokud máte, myslete na to a buďte na sebe opatrní.

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Radio Faktor. Letní pecka jako vyšitá. No a k létu patří pivo. V Jindřichově Hradci otevřeli zámecký pivovar a lákadlem jsou takzvané pivní varhany. Nezahrají vám Vltavu od Smetany, ale načepují pivo. A upřímně, to je koncert, na který si Češi lístek kupují mnohem radši. Vyrazte to tam omrknout, ať už na web, nebo třeba zítra na kole. A já vám do 17. hodiny posílám další hity. Zařídí je Morandy, Niko Santos nebo Vanastovky. Hit Radio.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte u obce Val na Táborsku. Tam se stala nehoda dvou osobáků a další nehoda se stala na silnici 20 u Protivína. Tam do sebe vrazily 3 osobní auta. Obě nehody se budou vyšetřovat zhruba do 18. hodiny, tak s tím počítejte a zpomalte si tam. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jikov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jikov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com, sekce kariéra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva autobusy s cestujícími se srazily dopoledne u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem byla 5 hodin uzavřená. Dopravu pak na místě řídili policisté Kyvadlově. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvádí to server Seznam zprávy. Z ministerstva vnitra odcházejí 2 z autorů dokumentu. Údajným důvodem je i finální podoba zprávy. V pondělí projedná vláda. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
7: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
6: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři sáhnou ke změnám v sestavách.
0: Zítra vás po ránu zbudí sluníčko, ale přes den se budou postupně se bude zatahovat, tak počítejte s deštěm a bouřkami. Teploty vyskočí na 21 až 24.
4: Hit Radio Faktor.
0: Poslední hodina před námi, faktoráci, je chvíli po 17. hodině a já posílám romantiku od Four Non Blondes.

0: Do Chluman zavítal kinematograf Bratří Čadíků. V neděli se bude promítat novinka Kouzlo derby a v pondělí animovaný snímek Zootropolis 2. Součástí tradičního putovního kina je i charitativní rozměr. Dobrovolné vstupné totiž putuje na konto bariéry. Vstupné je dobrovolné. No a Horní Planá zve od pátku do neděle na 34. ročník tradiční markétské pouti. Po celé 3 dny se můžete těšit na koncerty, divadelní představení, lidový jarmark, řemeslné stánky, pouťové atrakce, program pro děti i ukázky sokolnictví. Vstup je zdarma.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Alibi a Ella Henderson na Hit Radio Faktor. Jsou herci, kteří nehrajou jenom role, oni se stanou součástí našeho života. Tento týden zemřel Sam Neill. Většina lidí si ho vybaví z Jurského parku. Já ale přiznávám, že u mě navždycky zůstane hlavně Merlinem. A když k tomu přidám hlas Jiřího Štěpničky, byla to pro mě jedna z těch postav, kterým jste věřili opravdu, ale opravdu každý slovo. A jak je to u vás? Merlin nebo Jurský park? Za chvíli na Hit Radio Faktor další hity a zařídí je Miraj nebo David Guetta.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tak to byl Alex Voren na Hit Radio Faktor se svojí pečkou Ordinary. Víte, jaký je nejhorší pocit při návratu k autu? Myslíte si, že promáčknutý dveře? Ne, kde pak? Američan z Colorada otevřel auto a na místě spolujezdce našel medvěda. Ten si úplně v klidu pochutnával na jeho obědě. Naštěstí se ho podařilo vyhnat bez zranění. Takže dnešní rada zní, když necháváte svačinu v autě, doufejte, že ji objeví maximálně kolega a ne medvěd.

0: Hit Radio Faktor s vámi, je sobota 18. července, venku je jednou tak, jednou zase jinak, ale já jenom doufám, že vám to nekazí náladu. Loučím se s vámi, přátelé, vyrážím na Foodfest do Želče u Tábora a vy si užijte zbytek dne. Tak pa! Hit Radio.
1: Natopení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
3: A co bys rád dělal?
2: Zašíval se ve skladu.
3: Ty, Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
1: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz. Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
1: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
7: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
6: Pro ilustraci od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4-6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, zas to musím řešit já.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Hit Radio. Hit Radio.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hrny si moc dobře nevedou. Solej sirky,

0: Hit Radio Faktor.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
1: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
6: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
7: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
6: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.

0: what's up? It's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte...

Hit Radio Faktor.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.